0: dom bara mit tak dom ta ki dom bara mit tak dom ta
1: dak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak dim tak